Šerenja, išče nie spia, ale rejuja. Rade tež tu serbským raz vás, peč hodin 8.30 čije. Na zima hajto nejenož čas oktobarského svedženia, ale tež čas šerenja a strašenja, tež ty sa poda na serbo Halloween, no, kaž to znajme vulce njahy. Ma tu nava tamne lušč tamnych ľudí strašič. Tak pýta napríklad Trixie Park v Gršönave statisto za svoju šerienskú čáru kena cicim oktobru. Přizivič môža sa malé pilne šerenia na internetové strane Trixie Kupele v Gršönave. A potom môža strašiť vopetovario. 11. oktobra vyzo sa tiež mal fäng za to. Čo už mal lušť na to, nech sa rade tam poda. A straši šeri tamnych. Pěč hodin živič a cíceči ještě je hevá knového, što můžeme takhle na noj stajč v příchodných dňách naše poky v nedom tu serbským rozvosu.

0: Čau, Jean.
1: 42. Wobytlerski policist André Kuber má za vás dženca za so votorene durie kajštiš, votorene vucho vod štyrioch došeščich dženca domie zariadnického zjazka při kloštorski vodže pančicach kukuje, tam môžeče s vašimi staroščemi a je votpyč, je dorečeč a so vuminieč. Wobytlere gmeny Maleschätze sú na gmenskú rádu vítani, a to dženca večer 7. do tamnejšie jesedanie. Tež vázu so gmenské rádičelio zetkaja dženca 6. na žurli rádnice. Před 25 letami sú pravicario ve Vojorecach zakadželi, na to spomína vústojenca progrom 1991, mozambikscy hostni dživačerio, votori so júce, sredu ve vúžiským centeru ve Vojorecach, a cioch je dopomínanie na pravicarské neskutky parku při dvornišču júce to bude ve Vojorecach. Mačica Serbska vita Jutze na přednošk vo Handriju Zelariju večer 7. Jutze na žolu Serbského domu. Mirko Šota a dr. Franz Šin zabierataj so s prašenjom Handri Zela, basnik jako tvorc melodijo. Sredu večer 7. na žoli Serbského domu tu budušinje. A nedom dvě gmenské posledženie hišče za vás mám. Ralbičanska skadžuje so sredetka so štvortk večer na po 7. a to sedaní gmeny Roženče a radžičeľo Skruščic po hodine požišo 7. na gmenské posledženie so tiež zetkaja a to tamnejšie gmenské rumnosti.

Vosom menšino pošešćih je, a to je strana raz važne za dušinu strohotu našeho ministerska prezidenta Michaela Kretschmara po cvrch špatnych povešćach vokovo svoje CDU zajšvých letušich krajných voľbách, tež konc tydženja nemský vuncodženca menujce na jezbu poda Bamši leje štrnatým do Vatikána. Hej. Raz hubokop šedehač, dosahič, mir namakač, hač došvodka je Rome popuču, bamša zetka potom na privátnu audiencu hakle juce. Ale má novú dekoráciu a tiež svodne kusky z domizny za leja štrnate osobu. Minúce ochranovskú vizdu, kotraž má lica Boží národk ve Vatikáne pešič. Vidíš, a tiež vosúšk je si sobu do kofra za bamša zapakoval. Vosúšk přinže z rúdnych horinov, tak i práve svúdne tučne s rozinkami, ale bamš má ište čakač, hač do adventa doby vosúšk ište zraví, čakle potom sedaja dobre svúdne kusky za bamša lia štrnatého a snano. A snana se potom klitu sakske nedom sam svudne vosušk po skaza. Džesač menšino pošeščiche, to je Valboga Valdžic, serbskim rozvosu, prajmi.

0: Kutko, do Biedelknasse do mje. Praj vam pochowom zapřijeće pedohunter nieszto. To je wuraz z jenželsčiny, kiš so tyž pola nas přeco huščišo jevi, pedohunter reka telko kajš hundwer pedofilnych, haj woni honja, po takim dorosčenych ludzi, kiš spytaja wiace hat jenoš. Przeczyny kontakt k dzieciom a młodostnym natwarić, za to su w syci popuczu, a so jako nichtu cyle drugi wudadża. Klement Schmidt, jest z tutaj temu raz zabierał Klemenco.
1: Hej, tak je, ich Masza menuje je tajka, so so sami jako młody holc, młoda holca wudadża, kisz so potom z tymi pozdatnymi pedofilnymi skontaktuje. Tak pisaja se po jeszcze mesobu, a tuči doroščeni skučičeljo zdjelaj im usto, za bychu ich rade hubkovali, a ište vele viace. K maši hojntveru tutih pedofilnih pak suša tež, zosi z skučičeljami samo direktne zetkanje učinja. Paralelne informuje oni policiju, so je so z nimi pedofilne skontaktuval, a ich potom policiji ište namest ne přepodađa.
0: Po takim ište raz za to zrozumime, tam so doroščeni ljudjo syči jako džiči vudađa, Mjezdrujem s pomocu kumšni inteligencji, zestajenymi fotami, čakajo na to, zo so pedofilni z nimi skontaktuja, na to vučinja se z nimi zetkanje, tola namjestnje. Nie wučakuj ich nikajki modholc, aber modaholca, ale policja. Okej, okay? Mnozy pak nitko tyž praja, tajke nieszto jenoš we wujkich miestach dawa, naših končinach pak nic.
1: Ju, pedofilni však nejsu jenuješ niče daleko preč v vulkoměstach živi, ale tyž nause ich máme. To pokaza pát, kýž je so nedávno v Gulove odmiel. O tym informuje bemenujúce pedohunter Daniel Fernandez, kýž je pod profilom Španeše Bulldoge znáte. Se svojim týmom odkrivujú hižo viacero také páde po celej Sakske, oni potom všetko sami filmuje a to vysiči vozevia. A to klinči potom takhle.
2: So Leute, heute 48-Jähriger aus Wittichenau bei Hoyerswerda lädt uns zu sich ein als 12-jähriges Mädchen. Er möchte mit uns GV, Oralverkehr, er will uns alles beibringen. Polizei ist informiert, den Zahn ziehen wir, los geht's.
0: Okay, dann Video, ich brauche da mal je nach Instagram, wo sie werden, jeder da schaut die Schwirrnost, stolz, so dann probier da.
1: Hi. Sem se policiju rune nastupaja tutoho padadla v Gulove naprašoval, a ona obkruči zadavaše 8. julija rune tajki pad v Gulove, kjež je policija nic 48, ale 40-letného nemského stačana překodne zajeva. Přepetovanje nastupaja seksuálneho znevužívania pak nejsú ešte zakončené.
0: Na policija je džakona za dživo takých tak menovaných pedohunterov sama šak nebe na tutých ľudí direkte přišla.
1: Ona však skýčne na to, co je to zásadne jenoš nadok policie, kvôsta jomným neskutkám zážívač. Oni pak sú džakoni za kúžu pokazku. A tola, zvostane začíšť samojustice pola takých pedohunterov. A to pokazuje rešerše podobných pádov. Nic redka maja tuči pedohunterov tiež svoje brachy, napríklad čeže z demokratické tvožnosťu.
0: Klement Schmidt, jen fomo, vokietro, aj čverde je češkie téme pedohunterov, nadrobnosťe vo tutej téme, tiež vodkaz na zajmavú dokumentáciu ARD televízie, votem namakáče tiež našej dámotnej app MDR Serbia. Šiš čoržin, sedam nače je Serbský rozvoz Trovi, Má vyzoty z české téme programe to slušá k našemu nadávky. 6.17 je Katka Jakub. Strojí moj a přijí moj dobrý start do dženství je v útore.

0: Ja sem Ľudka Kito, experta za bohatostva a prizle. Ľudkaj mato, Juro, keď špujtaj. Ľudkaj, rinje, rinje, ladajtaj. List čo rijuje v viciku. Ale kajki je to zvuk?
1: Ne vidíš ty to. Je tam hoborský hád. Vun duje kaž strašný vichor. A jeho klama je čorna.
2: Nie, žaden hád. Keď bujtaj. Je to dujava, kýž liščo na romadu duje. Mašina človeka, kýž nohce viac sam zrábe mi rabač. Najskýre, co zábeli dujavu hasnič. Abo, človek daloko nie.
1: Ale, tun aparát leží kaž vaka na trauniku. Doha, tosto šia tá vaka.
0: Ivo, si to la svišal, to je dujava za liščo. Až to ješ list, čo do boje traduje, môže tiež Ľudka léčeš dať.
2: Oje, Kito, žána dobrá idea.
0: Když je to vulka vaka, kajž ma to mení, potom je tiež poeto do šieduju.
1: Ona je veľa väčša, hač ty, a silnišo duje, Kito.
2: Mato, Kito, pojtaj, dobíme so za štomom skovač. Hevak, nás dujava v obhode dolších smírov duje. Kito, vostaň tu.
1: Kito jej krope napšeče stupi a je hiža trochu do poetra lečal.
0: Haj, vizo, čím blíže vatce přindu, čím vyše leču. Duj, runeš, duj, duj.
2: Kejč buj na svoju čapku.
0: Vecik vaky me poší. Nechce lišče me popadne.
1: Ne je to žodne vupadalo, kak je náš Kito z nebia do hromady lišče panu. Vakadre je so jeho nabojala.
2: Nie. Nichtu je dujavu za lišče hasnu. Abo je je akuješun.
0: Mišo jedne. Sme vichor převinuli a nad hádom dobili.
1: Haj, sváva našemu Kite. Vun má silnýše púca, hačku iž de hád.
2: Skýre má silnýší aku.
1: To ty.

0: 6 hodin 5 a 23.
1: Polícia z G.
2: V Budušine staj nedželu popudňu auto a kolesovo znezbožívoj. 67-letná bije s Renaultom na Arnošta Mukovej popuču a převidža při křižovanišču 37-letného kolesovária, kotrž so při zrážce lohko zraní. Vícna škoda 1000 euro. V Vojerecach pomies sobotu popudňom a nedželu večerom kolese pokradnene. Tute bije při dvorništu odstajne. Kolese marky Pegasus mieše hodnotu 443 euro. Aby ve vodže dživaše minene tydžen muž při kompjuteru, jako dosta na ličaku z džilinku zobu hekvane. Muž kontaktovaše na ličaku pokazane pozdatne Microsoft Support, za kotrem šciachu pak kriminelni. Oni jemu při telefoni reknichu, so jemu pomaja a žadachu se v osobinske date, kajštiš přístup na ličak. Dôž telefonovachu přepokazachu tak z konta vopora peneze. Po prinich dopoznačach bych uto 2000 euro. Policia varnuje a radži. Nedovolče ženje neznatemu při telefonie přístup na vaš ličak, vo sebe nic přes instalaciju software za přístup z daline. Nedeče nažadnen pad senzibilne date, kajž hesva k bankovom kontam dale, a jeli deke nešto pytneče, potom mili nudom ličak od interneta dželič a jun hasneč. Potom je zo banku a policiju informovač a pospyt vopšudnistva tiž přidatne hišče pola Microsoft přizivič abo pola vaši marketa krec, kotruž vaš kompjuter ma.

0: Anna Maria, brečnedare serbskim rozvosu, rajnče serija skađeja, no a serbski rozvos, manitko na po sedmih, dobre poješće za vas.
1: Serbski rozvos. Poješće. Studiju Katka Pöbelec.
2: Dobar ranje. Z jacerimi akcijemi su ve Vužice čera na mjezenarodne džen mira skečpnili. V Budešinje je Happy Monday, ke kotremu švjaca hač posta regionalnih organizacijo a toarstvo sluša, prosovo mjesto im na hučbu ze znate skupinu Banda Komunale. Nimo toho su so Budešinje ljudi v reča zo zastupali, kotruž miješe tvorič kru od Serbskeho kiršova přes most mira a zaso na tamnem boku ručo ke Michalski cirkvi. Nekak 200 ljudi su tutun puč tiž mirove spjeve spjevajo odkročili. Energijove koncern Liak zmeni krok po kroku svoje usmjerenje v navikach. Preč od brunice k alternativnim energijam. Tak dživati od čeravšeho ve Vužice dve nove energijove připravje. Vitnikove park a solarne park pola Baršča v přichodže milinu zvopňovomnih energiju dodavati. A Janšecach nastava tu kvilu najväčši bateriju v skvat Nimskije, tak mjenovane Gigabattery. Z nim hoďa so 1,6 milionu domjacnosću 4 hodžine dôr z milinu zastarač. Předozače vidži tým vážnu kročel za štruktúrnu zmenu a za zastaranie regiona s energiju. Vopospodar prostninskih parkov Center Parks planuje tvar nového prostninského areála ve Vužiskej jezorinie. To rekniču zastupierio předozača čera na zromadžiznie zamierového zjazka Vužiska jezorina. Planovane 90 hektarov vulki areál je mjez Parcovským a Sedličanským jezorom. Tam moli mjez 500 a 700 dovolov domu nastač. Center Parks připovedži, zo ce za to nieže 300 milionu euro investovač. Lica a klitu převedu najprede studije, kak môso projekt zvopravdžič, hakle potom cíča parkový koncept vúdživač a tvarske prostve přijotovač. Zarezu plánovanskú fázu je 5 do 6 let předvidžaných. Tvar ma nieže podra do 2 leče trač. Ponovjena stácia za povýšenie čišča pitnie vody v Žižinom od čerovšieho oficiálne dživa. S tým má zastaranie flexibilnejšie a viestčíše byč. Nimo toho započnú Žižinom s přichodným veľkým projektom. S prvným zárovom sú čera se zanierovaniem zbierníka pitnie vody startovali. Duše dotvorené má na miestne 5000 kubikných metrov skvádu viace, štož je rum za 5 miliónov litrov vody. Možný z tej voby napravuje přes spichovanie Sakskeje. Zanierovanie Hornikečanského jezora derie pokročuje, tak rekne tvarský návoda Jan Günther. Hač do konca 2027 má na juho bukotnym prioze nasyp dotvarený byč. Potom so geotechnická viestota jezora znova hodnočí. Při pozitivnym vúsledku muli zaurene v obvúk kunst 2028 abo spočatk 2029 votorič. Kupanie, vúdženie, pfachtakovanie a čumikovanie sú tak najzajšo 2029 zaso možné. 2035 ma jezo potom dospône dotvarené byč. Doromady pfači zanierovanie niečo 240 miliónov euro. To bych ju povieste, kotrož namakače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmieme najprv raz močele na nebiu, potom so tiež tam a sem svunce pokaza, nas očakuje čenca tiež jednotlivé švíle, večer potom má byť přečenie. Čenca stupa žive sliepro maximálne na 18 stopňu. Jutce očakuje nas přečelný džin z džela tiež nekotre močele, sucho pak má vostač, tak meteorologojo voko mikne viesča, žive sliepro stupa jutce na 17 do 19 stopňu.
0: A keď bu na drohách všetkým šoferám, ký sú popúču do Drežďan, hač na dživo, abo sa načia do dôla liečeč, nás mi s Hermstorfom a litaniščom Drežďanách, tam sa vopkrat kopí po nezbožu, pravá čara je tam tiež kompletne zašľahaná, tu iš prošu čenca trošku viaca zaplanovač. Nás mi Drežďany, mi s Hermstorfom a litaniščom Drežďany, tam sa vopkrat kopí, dokež by nezbožo pravá čara je zašľahaná a vyskáč, tu tež išče mam tun ste ljubove, pola ljubija. Jeli mače dalše novostki za nas žič, nam to rade přes četov funkciju damotnije app MDA Serbia v internetše. Tu iš vam dobru a vistu jezbu přijemoj, Katka a Jakub.
1: Serbski rozvoz.
3: Let's go!

0: sommer.
1: Krutger Bortzi Bedel Ginassedomir. Robert Lersky, Polizist, André Kober, Masa Vas, Jensa, Sassor, Wotorene, Durje, Kajstisch, Wotorene, Wucher, Wotstür, Jordosches, Chich, Jensa, Domir, Sarja, Niske, Osjaska, Pschi, Kloštowski, Wotze, Panschi, Zachkukowie. Robert Lersky, Gmene, Maleschätze, Suna, Gmensku, Radu, Vitani, Jensa, Wetscher, Sedmich, dort Damnische, Jesudonje. Před 5 a 30 letami su pravicarjove vojarecach zakadželi, na to spomina vústajenca program 1991, mozambikscy hostní dživačerjo, votevri so juce sredu ve vúžiskym centeru ve vojarecach, a juce cjuch je hižo raz dopominanie na vone pravicarský neskutk v parku vojarecach při dvorništu. Mačica Serbska vita na přednošk vo Handriju Zeleriju. Juce, sredu večer, sedmich na žolu Serbského domu. Mirko Šota a doktor Franz Šin zabirata isto s prašenjom. Handri Zeler, basnik jako tvorc melodijo. Sredu večer, juce večer, v sedmich na žoli Serbského domu, tu budešinje. A pokaz kunenom dvě gmenske posiedženy hišče za vás mám. Rajbičanská gmenská rada skadžuje so štvrtk večer na posedmich, a to v sedaní gmene Rožinče. A radžičel jo z Košic po hodine požišo sedmich na gmenský posiedženie sa zetkaja, a to v Košicach tamniši gmenský rumnoši. Zajmujani vobedlerio sú na tute vezo ľube vítaní. No a další pokyn mám za vás snedom týž. Skatku romáže, čeho tlaso, čím bude vupvači od oktobra, si do Česky doječ a tam tankovač, snedom tu serbským rozvosu.

0: niemskich poveščah. Smito hižo slišali z Drežan, za so tankovanje, nie tako tiež niemsky za so potunči, haj, ale tiež česky. Tam nimaja jenož dobrý český guláš a dobré české pivo, ale Katka od najnovšieho tiež levnejšie palivo.
1: No, nic ještě celé, za to, že nie tak daleko. Aj. A ta poješťa zveseli za ještě tak menovaných tankových turistů, kotrž dojedu si za tankovanie k susedám do Česky. Rúne také špala na Snímskej pláni a to tam týž od 1. oktobra sem a sú týž včera hižo Českým parlamentem v obsam knili. Tak zžili to finančná ministerka Alena Schillerová. Všetne cedža tam za najvyššiu pfačiznu předpodač, viac po to, jakým čirivo potom nesmie pfačič, s dobom so hišče předtribovanský dauk verbrauchersteuer nimste na diesel na nešto viacač 8 kronu zniží, to odpoveduje 33 centam a to je najnižšia od smernicu EU dovolená hodnota. A ja to šo pváči najprv raz jenuž za oktober, môže pak so tiež podliešiť. Aktuálne šako pváči liter super e jesač v Česky 1,08 € jesač, diesel pváči tam nemale 2 eur na liter, a ja s tým leža pváči z nevieso susadným kraju, neže no hoj, štúcu či do samopústa centru pod našimi Nímskej a ještě dále spadnu.
0: Vidíš, máme tam pravo konzervativné knežostvo pod Babišom, no, a potom tajký socializm. Co sama tam předpísaja, jak droj má čirivo v Česky byč. Ale při všem předco ještě tujče hač tupla nás Nímskej, pod jakým se tola vúdaní. Nic jenoč na dobré české pivo a dobrý guláš si raz do Česky dojeď, ale si tam tiež zase raz pravé auto natankovač. Katka je nás o tým informovala. 6 hodín, nedom 4 a postaje. A to je skupina Janka Hanka z Božo. O tým na nitko zapiskaja a zaspievaja.

0: Holce bodaja so bošuli skirje. Dlješi čas do Vukraja, Hačulce. To znamenša bi facit, čerošeho vusyvanja radia zatkule, moda redakcija vinovaše so minuce v obširne temje Serbia ve Vukraju a telefonovaše po celom sveče ze serbskimi holcami. Tak napšikvat do Gane, do mista Ofinso. Tam dživa tukvilu minuce 18-letna Madlenka Zimmermannec ve šuli.
1: Z komunikáciou, also Jurič je krajnarič, kúpam jenžešče, ale oni šice tie tvíriče a bych mesa budví, ale môž tie svojdru a tak jenžešče rečimo a to už kúpam šudom, teraz funguje jenáš telefonovanie a tak jo, halb kus Češo, přes košte. Genau.
0: A ja, le zatkulere sú doščanili. Runi tak 19-letnú Emiliu Švánec z Votrova, kotraž je so pre týdženom do Reykjavíka podáva, džiž dživa za katolskú cirky v kraju, džiž je niže 4% katolíku. Vira do Solino, raje tam skere väčšiu rolu.
2: Hej, zdžila, šun napríklad zo sú Heinige Tredroje, der Billy, Pscheporosche noch hat Watschkis zu dem, bis der Horine, durch Wangi Praia, so Sonny Rittam Büdler, da gemein Nasaninja, alle, was betunike, so Schulgami, du namest ne Poprom, ne oder Deiki Wulki Thema.
0: Ha, Islandski, de wisch so Potekim Nakic, Bubratsch, so nebe Sonny Nupschejo, Elena Wauriketz z Radvoria. Pak má sa pred kutnišim strachom na kečbu brač, ona je au pair v Šíle, džiž všetne maja tam zemie žrinja.
3: Ja som zlejna súboda živa, že tými dňami dešiene kusdeče a ja som fokrom strachnula preto, že haj, ale po jedný rozmúre z mojej svojbu sú neprajli, to ja jo hajt všetne, že ľudí sú na to nastaja, to očakvane, to kýže sú na to tvárené alebo utvárené, že to ničo nestane. Ha, nie, to ja mi tkvon, bopon, že ja tam strach nemám, ha, aj to ja, ja neviem, že to všetko tak živé predstaje, ale to je nešim krutký vokomíka po ňa nemo, čo odlába.
0: No vidíš, ište šulu zakončila neje Karla Knopec z Gozac. Ona svoje jednate šulske leta rône Irske přežívia, jako chceše zátkudáce Hany Šmitec svoje prvným šulským dňu povedač na zóny dalšu nezvieselacu premiéru.
2: Vyzo sem jara na piata boha do tom, dokýž sem vycúzim kraju, sú to cúze ľudžo a vyzo tež cúza rič. Ale bitte überprüfe, je eine coole Nase nenne, die ein trinisches Gedehen wird zu dem Kreio mit. Je nitschka witzka, Gott hasche, wo prüfe, hinak, je tut da schuska Uniforma, je tut du se waschen um schuska Uniformu na Schulach Nossic. Oh mein Gott.
4: Ja, Leute, wir wollen.
2: Check einmal kurz, Hanna. Ja, du mein Handy, warte, dat.
4: Oh, sorry,
0: hi. Hi, tuž dalša vecka, kotruž môžeme irským šulám dodať. Telefonovač tam v oči vidne nesmieš, ale handy dostaneš po šuli za šo vročo, to sú týž zatkulario zonedím. Hi, tobie, tu ešte lust čera, pola modie žome rádia zatkule, dvie hošči tiež ešte miachu studiou, tiež dvie modie žone, tu už pozdatne so modem kalam, vopravdže fortnecha, to sú skierie žone, modie žone, modie holce, po šuli, kolci, špotaja, puč do daline, hajte holceské račo doma vostanú.

0: Nedam je sedamodžin 20-čino, a naša rajnša narodninska gratulácia, narodninský postro, kvata dženca do kamene pola Radvoria.
1: Přejeme z Božo.
0: Tam sedžil nadžiomne dženca rano Tomáš Rečka za kuchynským lidom a smie sa přes vujky narodninský kvičel a netko tež narodninský postro přes serbský rozvoz veselič. A ja ľubi svojbný vútrobný gratuluja k narodninám. Vele zboža, bože žonovanie, krutú strobotu, ľubosť a deremeče k jubilejným 70-činám a dale písaja. Mej horce džak, zaušu prúcu, ľubosť a dobrotu kúzuješ přes dobre ideje a posmevok krásnu nám tú zemiu v užisku. Nepřestaj nám pokazať, kak vážne to, šo je, mocne džen svedčiť budeme tvoje 70-činy. Tebi džen sme kvatame a trojnú svabe zaspievame tvoje nučky Zara, Lili, Elias a Fabian. A zdom tiež vizor dječi, Kristina z Enrikom a Michal z Antje. Tomáš Rečka v kamenej vosvedčí dženca jubilej 70-čine a serbským rozvosu sme vútrobne tomu gratulovali.

Štyri menšiny nám tři menšiny do na po osmiche, hajko tři vobraz debi vobalku knihy. Tole rozsudí najhuštíšo, hač si knihu ve obchodze dorky vozmeš abo nic a na koncu tyž kupíš. Haj, je samo najvážnejší vabienský sred. Knihe tu už nevážne, kotreho ilustrátora abo ilustrátorku si nakladníctvo a autor za svoju tvorbu vupytate. Ilustrátor Uwe Hensch je veľa. Za serbske knihy a tyž pomio rysoval, ľudové nakladníctvo domovina vinuje jemu netko vobrazový zjazk s přeladom grafického tvorenia vumilca, kýž je před 50 letami studií na Vysokej šuli za vumilstvo v Berlíne Weißensee zakončil a z toho časa tvorí riane mulby. Znaty je jeho rukopis napríklad z knihy Peter z vúčlaného rodu v rieče serbských bajkov. Nekane džičace čimne v obraze Henča rúne vo neskutkuja skýre trochu trašace. Nieličomným dodomdejským rekam je mierzvočos poščiu napríklad v prebožku Jules Verna předživne dodomdeje knieza Antifera od Alberta Vaurika. No a zaraz vidíte, jak jeho ilustrie vypadája svoje, tak prenete, vobajky, kýše za serbský knih Rysvost, my na našej dámotnej Instagramu, našej app MDR Serbia, nastajili malý přelad, môžete si to rád raz vobladať, abo si tyž v ľudovom nakladníctve domovina. Raz přeladku svojeho tvorenia kúpiť, abo tyž vobladať.

0: Praj vám pochovom zapřijeće pedohunter nešto. To je wuraz z jenžilsčiny, kiž so tyž pola nas přeco huščišo jevi, pedohunter reka telko kajš hundver pedofilnych, haj woni honja, po takim dorosčenych ludzi, kiž spytaja viace hat jenoš. Přečeny kontakt k dzieciom a młodostnym natwarić, za to su w syci popuczu, a so jako nichtu cyle drugi wudadża. Klement Schmidt, jest z tutaj temu raz zabierał Klemenco.
1: Hej, tak je, ich Masza menuje je tajka, so so sami jako młody hulc, młoda hulca wudadża, kiż so potom z tymi pozdatnymi pedofilnymi skontaktuje. Tak pisa ja se po ešte mesobu, a tuči doroščeni skučičeljo zdjelaj im usto, za bychu ich rade hubkovali, a ište vele viace. K maši hojntveru tutih pedofilnych pak suša tež, zo se z skučičeljami samo direktne zetkanje učinja. Paralelne informuje oni policiju, zo je so z nimi pedofilne skontaktuval, a ich potom policiji ište namest ne přepodađa.
0: Po takim iš raz za to zrozumime, tam so doroščeni ľudžo syči jako džiči vudađa, mez drugim s pomocou kumštní inteligence, se stajenými fotami, čakajo na to, zo so pedofilni z nimi skontaktuja, na to vúčinia se z nimi zetkanie, tola namiestne. Nebo čakuj ich nekajký mod holc, aber moda holca, ale policia. Ok? Mnoze pak nitko tiež praja, dajke nešto jenoš ve vujkých miestach dava, našich končinách pak nic.
1: Jú, pedofíni však nie sú jenoš niečo daleko preč v vulkomestách živí, ale tiež naose ich máme. To pokáza pád, kýž je so nedávno v Kulove odmiel. O tom informoval by menujúce pedohunter Daniel Fernandez, kýž je pod profilom Španeše Bulldoge znáte. Se svojim týmom odkrvujú hižo viacero také páde po celej Sakske, oni potom všetko sami filmuje a to by sečí vozevia. A to klinčí potom takhle.
2: So Leute, heute 48-Jähriger aus Wittichenau bei Hoyerswerda lädt uns zu sich ein als 12-jähriges Mädchen. Er möchte mit uns GV-Oralverkehr, er will uns alles beibringen, Polizei ist informiert. Den Zahn ziehen wir in. Los geht's.
0: Okay, dann Video auch da mo je na Instagrame vorsehen, jeder da schaut dich wirnost, stolz, so tam poveda?
1: Hi. Sem se policiju rune nastupaja tutoho padadla v Kulove naprašoval a ona v obkruči zadavaše 8. julija rune tajki pad v Kulove, kde še policija nic 48, ale 40-letného nemského stáčana překodne zajeva. Přepetovanie nastupaja sexuálneho znevúživania pak nie sú ešte zakončené.
0: Na policia je džakona za dživo takých tak menovaných pedohunterov sama však nebe na tutých ľudí direkte přišla.
1: Ona však skýčina na to, co je to zásadne jenoš nadok policie, kvôsta jomným neskutkám zážívač. Oni pak sú džakoni za kúžu pokazku. A tola, zvostane začíšť samojustice pola takých pedohunterov. A to pokazuje rešerše podobných pádov. Nic redka maja tuči pedohunterov tiež svoje brachy, napríklad čeže z demokratické tvoršnosťu.
0: Klement Schmidt, Jan Fomo, Vokitro, aj čverde je češkie téme pedohunterov, nadrobnosťe vo tutej téme tiež vodkaz na zajímavú dokumentáciu ARD televízie, vo tým namakáče tiež našej dámotnej app MDR Serbia.

0: Präsident Steinmeier will ihm die Auszeichnung am 5. Oktober in Berlin überreichen. Richter engagiert sich seit 2011 mit einer Chemnitzer Bürgerinitiative für Frieden und Toleranz. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er gemeinsam mit Illustrator Marian Kretschmer das Buch »Die sieben Leben des Stefan Heim«. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
1: Srpski rozhlas, váš Rajnči Budžak. A do dňa startuje s vami Jakub Vlča.
2: A my po boku kopilotka Katka Pöplec přeje môj dobrý start do dženstnejšie vútory, cimenčine po osmiche, na drohách haj předsejšie a štyri, na smie Drežane, mies Otendorfom okrylu a Drežanami leta niščom, tam by nezbožo, tam by čie trošku viace časa zaplanovač, nekak byl kodžine 20 cimenčine na kúže pad. A vyskáč mám tiež poskytku, tunste v Lubove, pola Lubia, do vobiu smiro, sada ja tam drohe fota. Jeli papučo nešto vladače. Zdielči nám to rade. Budešin 7.44, abo tiež rade přes četovú funkciu našej damotnej app MDR Serbia. To môže či ľudom zemnutú studiu aj pobiesadovač po digitálnom vášňu. Tu už vám dobrý start. Do čenstnejšie vútore.
1: MDR Sachsen. Serbský rozvoz.
2: Z najlepšej húčbu tiež hač dođe večších, napríklad zaspieva Julia Jankovská.

net kocht som er ras, hvor går pjattet ret. As na noj totiž za jeho dušinu strova tu vážne, za našeho ministerského prezidenta Michaela Kretschmara po cvých špatných povešťach okova CDU zajšvých voľbách do krajných Sejmu Nemskej. Vun podá sa minúce dženca na jezbu Bamši lejej štonatým do Vatikána. Raz voľko předecháč, dosahíč, mír násrebač. Hač doštvotka je v Rome popuču, Bamša zetkač buže haklejúce a matišnú dekoráciu a svoje svodne kusky z domizny sobu za Bamša leja štonatého minúce ochranovskú viezdu, kotraž má lica Boží národ kve Vatikáne vupišič a tiež vosúšk je si do kofra za Bamša do Roma sobu zapakoval. Vosúšk přinže z rúdnych horino, taký práve svodne tučne s rozenkami. Ale Bamš, tu má ešte trošku čakáč, hač do adventa doby vosúšk minúce ešte zraví, čakle potom. Sme si Bamš lejo štunate zakský vosúšk popšeč. A jasná nás je potom klitu, nedom, sám zakský, svodný vosúš skáza. Zakský ministerský prezident je dženca s hoščom v Vatikáne, o tom sme rozprávali. Dživeč menšinou, bohas mi je.

0: Vo som ho Jean a Cina čije.
1: Polícia z G.
2: V Budyšine staj nedželu popudňu auto a kolesova znes požívaj, 7 až 60 letna bez Renaultom na Arnošta mukuje popuču a převidža při odpočce 37 letného kolesovaria, kotrž so při zrážce lohko zhani. Vecna škoda 10 euro. V Vojericach bú mes sobotu popodňom a nedželu večerom kolesa pokradnené. Tute bie při dvorništu odstajené. Koleso marky Pegasus miešu hodnotu 440 euro. A zase bych ju v obšutnice internetče popuču, v bývej vodže, že vaše minene týdžen muž při kompjútoru, jako dostacile nejapce na ličaku z dželenku zobu hekvane. Muž kontaktovaše tak na ličaku pokazane pozdatne Microsoft Support, za kotrum šťachu pak kriminelni. Voni jemu při telefoni reknichu, so jemu pomaja a žadachu si vosobinske dáte, gajštejš přístup na ličak. Dôž telefonovachu přepokazachu tak z konta vopora peneze. Po prýnich dopoznačach bychu to 2000 euro. Policia varnuje a radži. Nedovolče ženie neznatému při telefonie přístup na vaš ličak, vosebie nic přes instaláciu software za přístup z daline. Nedajče na žaden pad senzibilne dáte, gajštejš hesva k bankovým kontam dále. Jeli tekeniš to dola pytnioče, potom mili nidom ličak od interneta, džilič, potekim VLAN hasnič, potom je zatiš ličak hasnič a potom banku a policie informovač a pospět v obšutnictva najlepje tešišče pola Microsoft direktne přizivič.

0: Ja sem Ludk Tito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, hič bujtaj. Ludkaj, rinje, rinje, ladajtaj. List čo rijuje v viciku. Ale kajki je to zvuk?
1: Ne vidíš tyto. Je tam hoborský hád. Munduje kaj strašne vicho. A jeho klama je čorna.
2: Nie, žaden hád. Keď bujtaj. Je to dujava, kýž lísčo na romadu duje. Mašina čvojka, kýž nohce viac sam z rábiemi rabač. Najskýre, co zábeli dujavu hasneč. Abo, čvojek daloko nie.
1: Ale, tun aparát leží kaj švaka na trauniku. Doha, tosto šija tá vaka.
0: Ivo, si to la svišal, to je dujava za lísčo. Až to ješ líst, čo do boje traduje, môže tiež Ludka léčeš dať.
2: Oje, kito, žána dobrá idea.
0: Když je to vulka vaka, kajž ma to mení, potom je tiež poeto do šieduju.
1: Ona je veľa väčša, ať ty, a silný šoduje, kito.
2: Mato, kito, pojtaj, dobíme sa so za štomom skúvač. Hevak, nás dujava v obhode dlhších smírov duje. Kito, vostaň tu.
1: Kito je krope napřečo stupi a je hýža trochu do poetra léčal.
0: Haj, vizo, čím blíže vatce přindu, čím vyše léču. Duj, hunež, duj, duj.
2: Kýč buj na svoju čapku.
0: Vícik vaky me puší. Nechce líšce me popadne.
1: Ne je to žodne vupadalo, kak je náš kýto z nebia do hromady líšča panu. Vakadre je so jeho nabojala.
2: Nie. Nechtu je dujavu za líšča hasnu. Abo je aku ješun.
0: Míšo jedne. Sme vicho převinuli a nad hádom dobili.
1: Haj, sváva našemu kýty. Vun má silnýše pfúca, hačku iž de hád.
2: Skýre má silnýši aku.
1: To ty.

Cibidlki nađeveće. To su naše pokive do dnia. Vobedljarski policist Andrej Koba má za vas dženca, votevrene durje, kajž tež votevrene vucho, vod štyrjoch do šešćich v domje zaranijského zjazka při kluštarski vodže Pančicach Kukovje. Vobedlere gmene Manešec su dženca na gmensku radu vitani, a to večer sedmich do tamniše jesedanje. Před 35 letami su pravicerio ve Vojorecach zakađeli, na to spomina vustajenca program 1991 mozambikscy hostni dživačerio, puta so juce votori ve Vužijskim centru ve Vojorecach, a juce cjoch je hižo raz dopomnjenske zariadovanje na vone pravicarske njeskutki, a to ve Vojorovskim parku při dvorništu. Mačica Serbska vita na přednošk vo Andriju Zeleriju, a to juce sredovečo sedmich na žolu Serbského domu. Mirko Šota a dr. Franz Šin zabirataj so s prašenjom Andrij Zeler, basnik jako tvorc melodijo vulki prašak. Juce večo sedmich na žoli Serbského domu Budešinje. A nedom dvě gmienské rádže mám za vás. Rajbičanská gmienská ráda skáčuje so štvrt kvečo na po sedmich, a to v sedarní gmiene v Rožiče. A po hodine poži so sedmich so rádžičelio skruščiť zetkaja, a to tamnišie gmienské rumnošči. A vobedlere sú vútrobne vítaní na tajke gmienské posedenia. To je kytro zajímavé a informatívne.

Nechta nedom. Ve zaro, že vostanjeme, a to nesem som mal liču dojesť a najesť škulovatých červených višňov. Ješak sme gnitko zavarili a k tomu seda štatistika votemne k letuším žňam višňu zakský. To sme lica nekak štvorčinu menie višňu sčipali, hač ište 2025, či dokvadne je ich 23% menie. Přiušim, nekak 2000 tonov svodkých a kysavých višňu sme tu v zakský naščipali. Hinak sú ličby, štož nastupa cvu Nímsku, tam sú lica 8,5 tisíc tonů višňu nasčipali a to samo 3% viace porno loni, a loni by tejší, že dobre leto. Za Nímsku znajmenša tak štatistikorio. Nada, dajme se višniny kompot zesvodžič k obědu, aber tež jako marmeládu nětko rano na pomášce abo na cauče. Višně. Krásne to. Svodne pfot lečar.

Nicjano energia a industria stej važnej za strukturnu zmenu, teke kultura ma nieco kroniš a přinosiš při tej transformácii Łužice. Dla toho dajo tak gronione Łužicki kulturne forum. Ten forum je miestno dialoga, žož přidu aktere so šakými slizenami gromadu se umieniaš a žinca ten stvrte taký forum se vedmejo ve Mužakovie. Kak dalej s miestnymi svitovego kulturnego derbstva ve Łužice, to je jadno velike pšašania a teke co sú te kvality Łužice, co ucenia ju, tak, alebo zúgatuje ju tak jadno ráznie, také to serdské pon jadnu rolu grajo, a tak budú zastupníky serdského elektrofestivala Metasolis, napríklad Jinsa ugatovaš tam jadno živaniu, Jakob Grul, koordinátor seši za novú serdskú muziku, pejeda, také serdská zagronita Vokrej, soga nebota Łužica Hanka Rielcena, a také zúkuvý umiec režisér a Zoria absolvent Marian Joel Küster. No, co przyjdzie Jinsa, wenn, to bużamy, sytap szaszasz, a wam ulicu wasz.

0: Mej perfektne žen, potom ste je spivavej mordej absolvence Dolnosherskiego gymnazija Sonja Mertingojc a Julina Kochojc. Perfektne, neperfektne vjedro za nazimski koncert su se sobou přinjasite spivarki a spivarja Kora Lipa z Pančic Kukova na svoj koncert nežilo do slepego. Zašište hopšidu več Diana Šejcovija.
1: Desč a hušky sú přísvucharie gönili do zála Serského kultúrneho centruma a prétne spio kóra jo perfektne zauapio za cúše dňa.